special. She ain't exactly pretty. Ain't exactly small. 4, 2, 3, 9, 56.

0: počasí.
1: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 6 hodin a 18 minut. Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno. Během odpoledne se nám od západu ale začne zatahovat. A k večeru už se přidá déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Rtuť teploměru nám vyleze k 28 až 32 stupňům. Na horách naměříme nejvýše 25 stupňů. Mohlo by nám taky docela foukat čerstvý vítr, lokálně z nárazy až 55 km v hodině. Klobouky tak raději necháme doma, ať nám neuletí.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Upřímně, vaše zdraví je pro nás v rádiu priorita. Lidské tělo je neuvěřitelně zajímavý organismus a my si na něj opět podíváme trochu podrobněji z mluvší záchranné služby Lucii Mikiskovou. Ahoj.
2: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače.
1: Luci, naši posluchači se ptají, když se, nedej bože, něco stane a jde o zdraví, máme volat klasickou linku 155 nebo raději univerzální 112, protože pro někoho může právě ta 112 znít moderněji, univerzálněji, možná i trošku víc cool. Kdo ví, tak jaký je mezi 155 a 112 v praxi rozdíl?
2: Tak tohle si musíme určitě ujasnit, to je velké téma. Tady je důležité vědět, kam vlastně volám. Linka 155 je linka záchranné služby, kde se spojíte přímo se záchranářem, operátorem na záchrance, kdežto 112 je vlastně univerzální evropské číslo, kde se

0: dovoláte, ale na operační pult hasičů. To znamená, že tam to vytěží hasič, není zdravotník, a pokud se jedná o zdravotní problém, tak je vždy důležité volat na linku 155, protože u zdravotních problémů může jít kolikrát i o minuty, o vteřiny, a tady dochází k prodlouženému intervalu. Pokud se dovoláte na 112, tam napřed zjistí vlastně ten operační důstojník, o co se jedná, jestli potřebujete záchrannou službu, hasiče, policii, a podle toho předá jenom vaše číslo a vaše jméno té dané složce, která se vás znovu vyptá na to, proč voláte, kam potřebujete pomoc a co se stalo. Takže znovu opakuji, opravdu pokud se jedná o zdravotní problém, vždy volte linku 155, protože to bude rychlejší a efektivnější.
1: Vysvětluje mluvčí záchranné služby Lucie Mikisková v našem vysílání. Takže jednoduchý tahák, když jde primárně o zdravotní problém, voláme přímo 155 a dostáváme se rovnou k operátorovi zdravotnické záchranné služby. Když jde o život, mohou rozhodovat i vteřiny. A tohle se vyplatí vědět. Lucie, děkujeme.
0: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
2: Skyrock.
3: Melodický rock. To je Skyrock.
2: Skyrock. Skyrock.

0: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
1: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
2: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční akce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a akce Homo Historic. Více na akcehomo.cz.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
6: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.

0: Rádio Hana, Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
2: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Před námi další hodina a taky další zprávy. Prověřujte si internetové prodejce, než od nich cokoliv koupíte. Žena ze Šternberska přišla o 1000 korun při nákupu dřevěných briket. Peníze zaplatila předem na e-shopu, zboží nedorazilo a kontakt na prodejce není.
2: Žena ze Šternberska není bohužel jedinou obětí. V relativně krátké době na přelomu srpna a září 2026 policie eviduje už 6 poškozených osob, podvedených při nákupu briket nebo pelet z internetu. Celková škoda dosahuje téměř 140 tisíc korun. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro přečin podvod, za který lze uložit až 5letý trest odnětí svobody.
1: Doplnil za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Policie pravidelně varuje před podvody na internetu a vyzývá k prověřování e-shopů před nákupem. Lidé si mají zkontrolovat ičo, recenze i kontakty, nejlépe na webu panprokoukl.cz. Brzy bude hotová palačovská spojka propojující Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj. Ředitelství silnic a dálnic zve na den otevřené silnice 35 Lešná Palačov. Tuto sobotu si tak můžeme novou palačovskou spojku projít či projet na kole nebo bruslích. Střídání času každý půl rok v Česku potrvá nejméně do roku 2031. Vláda schválila nařízení, které přebírá unijní předpis, protože státy EU se na jednotném času stále neshodly. Další časový posun nás čeká v říjnu. Sport. Fotbalové fanoušky čeká ve třetím kole MOL Cupu atraktivní hanácké derby. Druholigový Prostějov na svém hřišti přivítá prvoligovou Sigmu Olomouc. Zápas těchto sousedů začne ve středu v 18 hodin. Počasí.
3: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 6 hodin a 18 minut. Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno. Během odpoledne se nám od západu ale začne zatahovat. A k večeru už se přidá déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Rtuť teploměru nám vyleze k 28 až 32 stupňům. Na horách naměříme nejvýše 25 stupňů. Mohlo by nám taky docela foukat čerstvý vítr lokálně z nárazy až 55 km v hodině. Klobouky tak raději necháme doma, ať nám neuletí.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: středa volá. Jsme rádi, že nás posloucháte od rána do večera. Taky dneska víme, co pak a s kým oslavíme, ať už jsou to narozeniny nebo svátek. Je tady naše dnešní kalendárium, tak jdeme na to.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Mami, co jsme vyhráli?
4: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
5: Izomat stavebniny. Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
6: Stačí si vybrat.
5: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
6: Izomat.cz.
7: Lenu.
8: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
9: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
11: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
11: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
13: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
14: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz
15: Skyrock.
16: Skyrock.
15: Skyrock.

Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyroku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rok.

0: středa. Nejlepší rádio je třeba. Přejeme pohodové ráno a taky dneska pro vás máme zajímavé povídání. Tak schválně, komu dneska voláme a co se dozvíme?
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Upřímně, vaše zdraví je pro nás v rádiu priorita. Lidské tělo je neuvěřitelně zajímavý organismus a my si na něj opět podíváme trochu podrobněji z mluvší záchranné služby Lucií Mikiskovou. Ahoj.
3: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače.
2: Luci, naši posluchači se ptají, když se, nedej bože, něco stane a jde o zdraví, máme volat klasickou linku 155 nebo raději univerzální 112, protože pro někoho může právě ta 112 znít moderněji, univerzálněji, možná i trošku víc cool. Kdo ví, tak jaký je mezi 155 a 112 v praxi rozdíl?
3: Tak tohle si musíme určitě ujasnit, to je velké téma. Tady je důležité vědět, kam vlastně volám. Linka 155 je linka záchranné služby, kde se spojíte přímo se záchranářem, operátorem na záchrance, kdežto 112 je vlastně univerzální evropské číslo, kde se dovoláte ale na operační pult hasičů. To znamená, že tam to vytěží hasič, není zdravotník, a pokud se jedná o zdravotní problém, tak je vždy důležité volat na linku 155, protože u zdravotních problémů může jít kolikrát i o minuty, o vteřiny, a tady dochází k prodlouženému intervalu. Pokud se dovoláte na 112, tam napřed zjistí vlastně ten operační důstojník, o co se jedná, jestli potřebujete záchrannou službu, hasiče, policii, a podle toho předá jenom vaše číslo a vaše jméno té dané složce, která se vás znovu vyptá na to, proč voláte, kam potřebujete pomoc a co se stalo. Takže znovu opakuji, opravdu pokud se jedná o zdravotní problém, vždy volte linku 155, protože to bude rychlejší a efektivnější.
2: Vysvětluje mluvčí záchranné služby Lucie Mikisková v našem vysílání. Takže jednoduchý tahák, když jde primárně o zdravotní problém, voláme přímo 155 a dostáváme se rovnou k operátorovi zdravotnické záchranné služby. Když jde o život, mohou rozhodovat i vteřiny. A tohle se vyplatí vědět. Lucie, děkujeme.
3: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
4: Skyrock.
1: Skyrock.
4: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
5: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku. Na více jak 100 stranách najdete nejaktuálnější zprávy, sportovní zpravodajství, seriály, soutěže, recepty i magazín TV Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.

0: čtvereční.
1: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
2: Skyrock. Rockové pecky pro lepší náladu.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jdeme na zprávy. Je středa 9. září. Do zlomové sezóny vstupuje olomoucké nezávislé divadlo Trantárie. V lednu se přesune ze Slovanského domu do Hanáckých kasáren. Nové sídlo zdvojnásobí kapacitu pro diváky na 170 míst.
2: Ona každá ta sezóna je trošku jiná. Vždycky přijde něco, co dělá tu sezónu výjimečnou. Ale tahle si myslím, že je výjimečná objektivně, a to z toho hlavního důvodu, že se po těch 20 letech ve Slovanském domě budeme stěhovat, a to znamená větší sál, větší komfort a samozřejmě nové hry.
1: Řekl ředitel olomouckého divadla Trantárie Vladislav Kracík. Vrchní soud v Olomouci projedná loňskou brutální vraždu v Mírově na Mohelnicku. Probere dnes odvolání Patrika Cigoše, který dostal 27,5 roku vězení za ubodání partnerky. Muž se činu dopustil krátce po propuštění z vězení. Obžalovaný zaútočil loni v listopadu po předchozí hádce. Zasadil oběti 45 ran nožem, tedy stejně jako při své předchozí vraždě, za níž seděl. Z výší výjimečného trestu nesouhlasil a požaduje jeho zkrácení. Velmi horký zářijový den včera zažilo Česko. Padly tu teplotní rekordy na 127 stanicích. Nejtepleji bylo na jižní Moravě a v Ústeckém kraji. Na těchto místech teploměry 8. září naměřily až 33,5 stupně Celsia. Sport. Hvězda přerovského tenisového klubu Linda Nosková do semifinále Grand Slamu US Open nepostoupila. V dramatickém zápasu podlehla po třech setech světové jedničce Bělorusce Sabalenkové 6-7, 6-3 a 6-7. Naopak se na US Open dařilo Katce Siniakové v deblu. S Američankou Taylor Townsendovou postoupili ve čtyřhře do semifinále. Dvojici Buxaová Melicharová porazili 6-4 a 6-2.
3: Počasí. Spolehlivé počasí pro náš kraj na jednom místě, vždy tady u nás. Víme, jak bude, denní teploty 25 až 29, polojasno anebo oblačno, k večeru přibývání mraků a může i sprchnout. Východ slunce 6.17, západ v 19.17. Doprava. A máme další bleskovou dopravu, tentokrát z Otrokovic, z Mohelnice, také z Vyškovská. Víme, jak se jezdí tady. Dobré ráno. V Otrokovicích policejní hlídka za Lídlem na Napajedelské, hlídají také v Mohelnici u Molky na Třebovské. A na staré cestě z Vyškova na Prostějov pozor na nehodu, bourá se u Drysic poblíž nájezdu na dálnici. Jedeme s vámi, šťastnou cestu a příjemné ráno.
4: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Taky ve středu po ránu ladíme to nejlepší rádio, jsme skvěle rozjetí a klademe si otázku, co nás čeká dál. A hvězdy to ví nejlíp. Jsou tu naše horoskopy, tak si to pojďme poslechnout.
1: Hvězdy ví. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, máte chuť na sobě pracovat? Býci, vy dnes budete působit sebevědomně a vyrovnaně. Blíženci, pro své milované snesete modré z nebe. Radci, vydejte se cestou aktivního životního stylu. Lvi, práce není všechno, tak ať se nám nevyčerpáte. Pany, dnešek je pro vás jedno velké potěšení. Váhy, jako vždycky si se vším poradíte. Štíři, prospěje vám hodit za hlavu šarvátky a hádky. Střelci, investujte energii do projektu, které mají smysl. Kozorozi, jděte rovnou za nosem, jděte rovnou za svým cílem. Vodnáři, na první pohled bude vidět, že jste v dobré náladě. A co my ryby, pokud možno, neplýtváme energií na zbytečná gesta a emoce.
1: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
3: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
4: Je tu Op 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Op 24 platí jen do 30. září.
5: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
7: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
8: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
12: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
13: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.

Skyroku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyroku.

0: Tak co, užíváte si ráno v klidu, nebo je to spíš přehlídka chaosu? Ať už je to tak, nebo tak, teď je tady ta správná chvilka pro náš lepší den. Jako vždy přinášíme praktické tipy a šikovné rady, které se můžou hodit úplně každému. Zůstaňte s námi na naší vlně.
1: Životní styl na Skyroku.
2: Tak co, rostou? Rostou? Ano, rostou! Po dlouhých týdnech sucha se podmínky konečně zlepšují a z některých lesů už moravští houbaři nosí plné košíky. Než ale vyrazíte na houby, dejme si pozor, kde necháváme u lesa své auto. Lesní zákon totiž bez souhlasu vlastníka zakazuje do lesa nejenom výjíždět, ale také v něm stát. A pozor, zákaz platí, i když u cesty není žádná dopravní značka. Za porušení může být flaster od policie 5 až 10 tisíc korun a přestupek může přímo na místě řešit také lesní stráž. Auta při houbaření proto raději nechávejme na oficiálním parkovišti anebo tam, kde je parkování dovolené, ať si z lesa místo plného košíku praváků nepřineseme masnou pokutu.
1: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
3: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď domů Bea Prostějov.

0: napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
1: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
0: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
4: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
5: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
6: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
10: Dicinky Rock, Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás další zprávy. Je středa 9. září. Proměna pasáže mezi Horním náměstím a Třídou svobody v Olomouci. Už začaly přípravné práce této rekonstrukce a až bude hotovo, asi za 2,5 roku, v pasáži najdeme moderní gastrozónu a prodeje potravin místních výrobců.
2: Olomoucký kraj aktuálně.
1: Stále více lidí v Olomouckém kraji nemá práci. Nezaměstnanost v kraji v srpnu mírně vzrostla o 0,1% na 5,3%. Bez práce tak bylo v Olomouckém kraji na konci měsíce téměř 22 tisíc lidí. Je to šestý nejhorší výsledek v České republice. Nejvyšší nezaměstnanost v Olomouckém kraji má Přerovsko, kde práci nemá v průměru 60 lidí z tisíce. Naopak nejlépe je na tom v kraji Olomoucko, kde je bez práce v průměru 49 lidí z tisíce. Nárůstu počtu nezaměstnaných se snaží úřad práce v kraji předcházet, a to pomocí projektu Outplacement. Ten pomáhá lidem, kterým hrozí ztráta zaměstnání nebo už mají výpověď, rychle přejít do jiné práce.
0: Sport.
1: Na úspěch dosáhly včera hanácké hokejové kluby v přípravě na novou sezónu. Olomoučtí Kohouti přemohli venku Kometu Brno 3-1 a prostějovští Jestřáby porazili venku Uherský Brod 5-3.
0: Počasí.
3: Dnes sluníčko i mraky, k večeru přibývání oblačnosti. Víme, jak bude, podrobnosti je právě teď. Bio dnes na dvojce, a to je střední zátěž. První polovina dne polojasná nebo oblačná, k večeru přibývání mraků a mohlo by i sprchnout. Denní teploty 25 až 29.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Blesková ranní doprava z Olomouce, také z okolí Valmezu i zde jedničky u Bělotína. Víme, jak se jezdí tady. Policie hlídkuje v Olomouci, Hejčíně, u Kempu, také na výjezdu z Valmezu na Hoclavice za odbočkou na Krhovou. A pozor na 311. kilometru D1 u Bělotína ve směru na Ostravu. Dodávka narazila do odstaveného vozíku. Policie je na místě. Máváme za volant i všem pasažérům. Jsme rádio pro vaši šťastnou cestu.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Auto Rolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Hola, hola, středa volá. Jsme rádi, že nás posloucháte od rána do večera. Taky dneska víme, co pak a s kým oslavíme, ať už jsou to narozeniny nebo svátek. Je tady naše dnešní kalendárium, tak jdeme na to.
1: Je středa 9. září a kulaté 60. narozeniny slaví úžasný komik Adam Sandler. O 6 let starší je další oslavenec, jeho herecký kolega a britský elegán Hugh Grant. Ve světě hudebního showbiznesu slaví kanadský zpěvák Michael Bublé. A navíc dneska v rádiu jdeme na řízek. Na dnešek připadá den vídeňského řízku. Svátek slaví všechny Daniely. Tohle hebrejské jméno v Česku nosí přes 25 000 žen a právě pro ně vznikla tahle naše originální sváteční hymna. Danieli, Čenej, tahle je vaše.
2: Danieli, jste připraveni?

0: Skyrock Kalendárium.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. t-motor.cz.
2: Malosoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
3: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
8: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
9: Pro doma.
10: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
11: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
12: U Bivoje všechno je.
13: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
14: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
15: Děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
16: Na kráji zamíchej.
0: Skyrock.

0: Rádio Haná Skyrock.
1: Rádio Haná Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: středa. Nejlepší rádio je třeba. Přejeme pohodové ráno a taky dneska pro vás máme zajímavé povídání. Tak schválně, komu dneska voláme a co se dozvíme?
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Upřímně, vaše zdraví je pro nás v rádiu priorita. Lidské tělo je neuvěřitelně zajímavý organismus a my si na něj opět podíváme trochu podrobněji s mluvší záchranné služby Lucí Mikiskovou. Ahoj.
3: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače.
2: Luci, naši posluchači se ptají, když se, nedej bože, něco stane a jde o zdraví, máme volat klasickou linku 155 nebo raději univerzální 112, protože pro někoho může právě ta 112 znít moderněji, univerzálněji, možná i trošku víc cool. Kdo ví, tak jaký je mezi 155 a 112 v praxi rozdíl?
3: Tak tohle si musíme určitě ujasnit, to je velké téma. Tady je důležité vědět, kam vlastně volám. Linka 155 je linka záchranné služby, kde se spojíte přímo se záchranářem, operátorem na záchrance, kdežto 112 je vlastně univerzální evropské číslo, kde se dovoláte ale na operační pult hasičů. To znamená, že tam to vytěží hasič, není zdravotník, a pokud se jedná o zdravotní problém, tak je vždy důležité volat na linku 155, protože u zdravotních problémů může jít kolikrát i o minuty, o vteřiny, a tady dochází k prodlouženému intervalu. Pokud se dovoláte na 112, tam napřed zjistí vlastně ten operační důstojník, o co se jedná, jestli potřebujete záchrannou službu, hasiče, policii, a podle toho předá jenom vaše číslo a vaše jméno té dané složce, která se vás znovu vyptá na to, proč voláte, kam potřebujete pomoc a co se stalo. Takže znovu opakuji, opravdu pokud se jedná o zdravotní problém, vždy volte linku 155, protože to bude rychlejší a efektivnější.
2: Vysvětluje mluvčí záchranné služby Lucie Mikisková v našem vysílání. Takže jednoduchý tahák, když jde primárně o zdravotní problém, voláme přímo 155 a dostáváme se rovnou k operátorovi zdravotnické záchranné služby. Když jde o život, mohou rozhodovat i vteřiny. A tohle se vyplatí vědět. Lucie, děkujeme.
3: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
4: Skyrock.
1: Skyrock.
5: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
6: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění?

0: Zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaclinic.cz v Olomouci.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
3: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
4: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
5: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
6: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
7: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
6: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
7: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
6: Vstupenky na smsticket.cz.
7: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
8: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
9: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky.cz.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Velkou rekonstrukcí prošlo Centrum sociálních služeb Klíč na Selském náměstí v Olomouci. Krajská investice za 107 milionů korun podpořená dotací státu přináší moderní zázemí klientům s mentálním či kombinovaným postižením. Proměnou prošel interiér i okolí budovy a tyto nové prostory poskytnou větší komfort klientům i zaměstnancům. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Práce na modernizaci silnice za více než 217 milionů korun budou hotové tento pátek.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Devátý ročník celostátní hudební soutěže Radio Talent Olomouckého kraje vyvrcholí tuto neděli. V Přerově v parku Michalov se ve finále utkají interpreti Jinými slovami Kristy Hernandez, Maria Rezlerová a Maronto. Podrobnosti na webu radiotalent.cz. Radio Talent vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje. Prezident Petr Pavel má přijít o některé pravomoci. Sněmovna přehlasovala veto Senátu a schválila odebrání pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí misí u mezinárodních organizací. Norma míří k podpisu hlavy státu.
0: Sport.
2: Nové působiště našel fotbalista Jakub Elbl. Po konci v Signě Olomouc podepsal smlouvu s Baníkem Ostrava. 26-letý obránce k týmu přichází jako volný hráč, který si odpikává trest fotbalové asociace za neoznámení disciplinárního přečinu. Píše o tom ČTK.
0: Počasí.
3: Spolehlivé počasí pro náš kraj na jednom místě, vždy tady u nás. Víme, jak bude, denní teploty 25 až 29, polojasno anebo oblačno, k večeru přibývání mraků a může i sprchnout. Východ slunce 6.17, západ v 19.11.
0: Doprava.
3: Rychlá doprava z Olomouce, z Kroměříže, také z Vyškovska. Právě teď víme, jak se jezdí tady. V Olomouci silný provoz na Velkomoravské, Lipenské i na Chvalkovické ulici. Policejní hlídka pak sleduje dopravu na Pražské. V Kroměříži policejní hlídka na Kojetinské a další hlídka je v Přerově na Polní u Molky. A teď nehoda, pozor, na výjezdu z Vyškova na Rousínov za Orlenem u Nousky je bouračka, je to poblíž odbočky z dálnice. Na místě je policie. Děkujeme, že i dnes si nás na cesty berete sebou.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.

Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Dnešním hostem je paní Ivana Plíhalová. Rozhovor poslouchejte dnes po 10. a 16. hodině na tomto rádiu. Top osobnosti kraje. Skyrock. Na Moravskotřebovsku na 88,7 FM.

0: with you.
1: Taky ve středu dopoledne hrajeme hit za hitem a nemá to chybu. Nejlepší muzika je tady pro vás každou minutu, ať už jste v práci, doma nebo na cestách. Díky, že posloucháte. Přejeme dál pohodový den s úsměvem a s naším rádiem.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
4: Mami, co jsme vyhráli?
5: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
6: Izomat stavebniny.
7: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
8: Stačí si vybrat.
7: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
8: Izomat.cz.
9: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
14: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz

0: máme pro vás všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarity.

0: kromě současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Ne, svět se točí a my dál hrajeme a bavíme. A už taky připravujeme další zprávy. Ještě před celou to bude tradičně kompletní balíček. Aktuální informace z regionu, ze sportu, taky počasí a dopravní servis. Díky za váš čas a přejeme, ať je to i dneska na pohodu a v topu.
1: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku.

0: s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u Kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
5: Renault. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
6: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
7: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava

0: Moravskoslezského kraje. 12. září Amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr. Síla poctivého řemesla.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.

Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Sky.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: A už tu jsou další zprávy. Fotbalová spolupráce v Olomouci. Sigma Olomouc začala spolupracovat s divizními novými sady. Klub jim dodá posily i trenéry pro zlepšení pozice a od příští sezóny by tím mohl vzniknout projekt Sigma C, píše o tom deník. Zlepší se nám parkování v Hranicích na Zborovské ulici. Město se pustilo do opravy parkoviště Sparta za skoro 7 milionů korun. Nová plocha se vsakovacím povrchem nabídne 64 míst. Hotovo má být do konce listopadu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Nezvyklý pohled na řeku Svitavu v Adamově na Blanensku. Opravou tu prochází splav, kvůli čemuž je teď v korytě výrazně upuštěná voda. Můžeme tu tak zahlédnout obnažené říční dno.
0: Hlas lidu.
2: Kdyby se teď v září konaly volby do sněmovny, jak pak by to dopadlo? To zjišťoval u voličů průzkum MNS. Vyhrálo by ANO s 31% hlasů. Druhé by bylo hnutí STAN s 18%, třetí ODS 12%, čtvrtí Piráti 9% a pátí SPD 7,5%. Žádná další strana by podle modelu už nepřekonala 5% hranici pro vstup do dolní sněmovny.
0: Sport.
2: Fotbalové fanoušky čeká ve třetím kole poháru MOL Cup atraktivní hanácké derby. Druholigový Prostějov na svém hřišti přivítá prvoligovou Sigmu Olomouc. Zápas těchto hanáckých sousedů začne dnes v 18 hodin.
0: Počasí.
3: Dnes sluníčko i mraky, k večeru přibývání oblačnosti. Víme, jak bude, podrobnosti je právě teď. Bio dnes na dvojce a to je střední zátěž. První polovina dne polojasná nebo oblačná, k večeru přibývání mraků a mohlo by i sprchnout. Denní teploty 25 až 29.
4: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Nejedeme příliš rychle a máme platnou dálniční známku. Právě to teď policie kontroluje na 290. kilometru dálnice z Lipníku na Olomouc u Velkého újezdu. Další hlídky na dálnici 33. kilometr mezi Olomoucí a Prostějovem nebo na D1 za Přerovem ve směru na Vyškov za Říkovicemi. A ještě teď do studia dorazila rychlá informace dopravní, aktuální, o kterou vás nemůžeme ochudit. Opatrně, na Olomoucku je auto v příkopu, kolem se dá projet a je to na příjezdu od Olomouce do obce Pňovice. Šťastnou cestu, jsme tady pro vás.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Top osobnosti kraje. Povídáme si s paní Ivanou Plíhalovou. Co je u vás nového od doby, kdy jsme se slyšeli naposledy?
1: Tak, před rokem jsem se stala důchodkyní, ale pořád ještě zůstávám členkou činohry Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Z právě řečeného vyplývá, že se za tu dobu, co jsme se neviděli, tyto dvě instituce spojily a já doufám, že pod touto značkou budou dál bez problému fungovat. Co se mé práce týče, nastudovala jsem pár krásných rolí, třeba Anděla Strážného v Lásce mezi nebem a zemí, nebo Mercy v Mladém Hamblovi. No a tímto bych ráda pozvala naše posluchače na naše představení.
0: Říká Ivana Plíhalová. Děkujeme. Celý rozhovor najdete na webu radiohana.cz. Skyrock. Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

0: Středeční den je v plném proudu a my jsme moc rádi, že dnešek trávíte právě s námi. Pokud přemýšlíte, čím si zpestřit nadcházející volné chvíle, máme pro vás přichystanou nálož skvělých tipů na zajímavé akce a vyžití. Přejeme vám pohodový den a lehkost při plnění jakýchkoliv dnešních úkolů.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
3: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
4: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
8: Skyrock.
9: Skyrock.
8: Skyrock.
9: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.

0: Co dělat, kde se bavit a kam vyrazit? My to víme, v Olomouci na Letňáku dnes bude velká party. Lenka Dusilová tady večer slaví 50. A zítra se v Olomouci na Letňáku promítá absolutní česká klasika Vesničková středisková. O víkendu se ve Šternberku a okolí jede akce Homo Historic. Bude tady asi 300 veteránů, auta i motorky. Samotná rally je potom v plánu na neděli. Veškeré informace jsou na webu akce. Těšíme se ve Šternberku a v okolí na akce Homo Historic. Songy od Pink Floydů pod širým nebem. Ano, i to je realita. Do Velké Bystřice míří tributová kapela Distant Bells. Už tento pátek zahrají v amfiteátru ve Velké Bystřice. Začíná to v 19 hodin. A ve Velkém Týnci bude v sobotu pohádková cesta k zámku. Děti na trase potkají vodníky, loupežníky i princezny. Velký Týnec u Olomouce v sobotu pohádková cesta k zámku. To zní zajímavě, co?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
5: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
6: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
7: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy. Trest za tragický požár na Zlínsku. Vrchní soud v Olomouci potvrdil 12 let vězení pro 32-letého Martina Viorala za vraždu v Provodově na Zlínsku. Muž zapálil petardou dřevěnou stavební buňku, ve které uhořel jeho známý. Muž řekl, že jeho známý byl problémový. Dle obžaloby vhodil petardu do buňky k opilému známému a utekl. Hasiče zavolal až za hodinu. Vinu přiznal a soud považuje 12-letý trest za adekvátní. Matematickou záhadu, s níž si lidé lámali hlavu 90 let, vyřešila umělá inteligence za 88 hodin. Systém od OpenAI našel řešení tzv. Navierových Stokesových rovnic. Ty řeší plynulé měnění sil, tedy například děj víru ve sklence vody. Na vyřešení jednoho ze 7 tzv. Matematických problémů tisíciletí pracoval tým 10 000 AI agentů, kteří si mezi sebou poslali přes 2,5 milionu zpráv. Důkaz následně ověřil systém Lean a teď výsledek posuzuje matematická komunita. Sport. Fotbalový rekordman Argentinec Lionel Messi se po 2 letech vrátil do nominace na zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa, jimž se v minulosti už 8krát stal. Mezi uchazeči je 6 mistrů světa ze Španělska a nechybí obhájce trofeje Usman Dembele. Užší výběr dnes zveřejnili pořadatelé ankety z časopisu France Football. Slavnostní vyhlášení 70. ročníku zlatého míče se uskuteční 26. října v Londýně. Počasí.
2: Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou polojasno a k tomu nejčastěji 25 až 29 stupňů. Ovšem místy to sluníčko opět rozpálí na tropickou 30. A už teď je jisté, že bude pršet, ale to až večer a v noci. Srážkové úhrny mají dosáhnout 5 až 15 mm, ale v kombinaci s bouřkami může spadnout i 30. A krom toho od zítřka se má ochladit, a to zhruba na 20 stupňů, s tím, že tyhle ty teploty nás pak čekají i v pátek a o víkendu. Doprava. Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci u parku, na ulici Havlíčkova, taky na dálnici D35 Olomouc-Lipník u Velkého újezdu. Hlídka je i přímo v Lipníku nad Bečvou, v ulici Za vodou, u toho mostu. Kontrolu máme hlášenou v Přerově na Polní a taky na Tovární, jak se jede kolem pivovaru Zubr. Hlídka je i na Prostějovsku v Moskovicích na Stichovické, v Mohelnici na Třebovské a nebo na D1 na exitu Hulínce. A pozor, nehoda osobáku se teď momentálně dořešuje na Litovelsku u Pňovic, tak vám přejeme hlavně šťastnou cestu.
3: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem. Skyrock.

0: Děkujeme, že jste s námi u svých přijímačů. Říká se, že každá dobrá rada se počítá a proto pro vás pravidelně chystáme praktický magazín plný šikovných triků a doporučení. Pošleme vám ho už za 20 minut, do té doby hrajeme parádní hity, jak jste u nás zvyklí. Tak dejte volume na maximum, jdeme na to.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
4: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
11: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
7: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
12: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.

Rádio Hana Skyrock. Rokové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rokových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rokové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: životní styl na Skyroku.
1: Tak co, rostou? Rostou? Ano, rostou! Po dlouhých týdnech sucha se podmínky konečně zlepšují a z některých lesů už moravští houbaři nosí plné košíky. Než ale vyrazíte na houby, dejme si pozor, kde necháváme u lesa své auto. Lesní zákon totiž bez souhlasu vlastníka zakazuje do lesa nejenom výjíždět, ale také v něm stát. A pozor, zákaz platí, i když u cesty není žádná dopravní značka. Za porušení může být flaster od policie 5 až 10 tisíc korun a přestupek může přímo na místě řešit také lesní stráž. Auta při houbaření proto raději nechávejme na oficiálním parkovišti anebo tam, kde je parkování dovolené, ať si z lesa místo plného košíku praváků nepřineseme mastnou pokutu.
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: To snad ne, já se na to vys***u. A kučka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
4: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte přijdou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kráně za nich je ochotnej
5: mňau, mňau, mňau. Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
5: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
6: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
8: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
9: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
10: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
11: Profesore, zas ten váš Olprán.
12: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
11: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
12: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
13: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně dosedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
14: U Bivoje všechno je.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jdeme na zprávy. V galerii Moritz v centru Olomouce už zase funguje supermarket. Prodejna byla je od středy znovu otevřená po kompletní rekonstrukci. Zákazníky vítá v moderním interiéru. Přeruské technické služby mají nové zákaznické centrum. Najdeme ho v ulici Palackého 1. Na jednom místě tak vyřídíme parkovací karty k parkování v Přerově i hlášení poruch, nebo získáme informace o technických službách. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Práce na modernizaci silnice za více než 217 milionů korun budou hotové tento pátek. Podnikatelé a živnostníci pozor, ministerstvo průmyslu a obchodu nás varuje před klamavými výzvami k zápisu do soukromých rejstříků, které chodí do datových schránek. Připomíná, že tyto rejstříky jsou jen pastí na peníze. Sport. Silniční cyklista Matias Vacek bude ve druhé polovině září startovat na silničním mistrovství světa v Montrealu. Pojede časovku a závod s hromadným startem. V závodě s hromadným startem bude mít kruce reprezentanty Jakuba Otrubu a Pavla Nováka. Počasí.
2: Pranostika říká, že když je teplé září, tak se dobře ovoci i vínu daří. My víme, jak bude na Olomoucku i jinde, dneska celkem hic, odpoledne má být zase skoro 30 stupňů a k tomu dál hlavně sluníčko. Ale pozor, večer místy zaprší a pak se i trochu ochladí. Buďme konkrétní, od čtvrtka až do neděle by měly být teploty maximálně kolem 20.
3: Jsem John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková polední doprava. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci, na střední Novosadské a taky na Týnecké, jak jsou sklady Kauflandu. A odstavené vozidlo máme ve Valmezu na ulici Šafaříkova. Tak máváme všem za volantem a díky moc, že posloucháte. Jsme rádio pro vaši šťastnou cestu.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
0: Tak a teď už hrajem. Skyrock.

0: Jsme moc rádi, že ladíte náš stream i během středečního dne. Už za 20 minut se spolu podíváme do kalendáře na důležité oslavence a svátky pro dnešní datum. Ještě předtím pro vás ale máme další várku hitu za hitem. Tak si to pojďme společně užít.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
8: Izomat stavebniny.
9: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
10: Stačí si vybrat.
9: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
10: Izomat.cz.
11: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
12: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
11: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Rádio Hana, Skyrock. Skyrock.
2: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
3: Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou.
2: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
3: Zprávy na Skyrocku hned po celé.
2: Tak nás laďte dál.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je středa 9. září a kulaté 60. narozeniny slaví úžasný komik Adam Sandler. O 6 let starší je další oslavenec, jeho herecký kolega a britský elegán Hugh Grant. Ve světě hudebního showbiznesu slaví kanadský zpěvák Michael Bublé. A navíc dneska v rádiu jdeme na řízek. Na dnešek připadá den vídeňského řízku. Svátek slaví všechny Daniely. Tohle hebrejské jméno v Česku nosí přes 25 000 žen a právě pro ně vznikla tahle naše originální sváteční hymna. Danieli, Šenej, tahle je vaše.
2: Danieli, jste připraveni?

0: Skyrock kalendárium.
1: Klenu. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Auto Kubíček. Vždy něco navíc. Auto Kubíček v Šumperku a Olomouci. Auto Kubíček CZ.
3: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nokturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
4: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku. Na více jak 100 stranách najdete nejaktuálnější zprávy, sportovní zpravodajství, seriály, soutěže, recepty i magazín TV Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
8: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
12: Mami, co jsme vyhráli?
13: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
14: Poledne na Skyrocku.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás připravené další zprávy. Do rukou olomouckého arcibiskupství se vrátily dva cenné historické artefakty. Jde o pergamenovou listinu z roku 1893, která se váže k arcibiskupovi Teodoru Kónovi, a o pečeť ze 17. století biskupa Karla II.
2: Navrácení listiny mého předchůdce arcibiskupa Teodora Kóna je významná v tom, že žijeme v době, kdy se spíš opravdu věci ztrácejí a lidé se dožadují, a tu je opačný proces, že věc byla nalezena a vrácena tam, kde patří, a za to patří velké poděkování a je to takový příklad do celé společnosti.
1: Doplnil současný olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, který cennosti převzal. Artefakty vysoké historické hodnoty objevila Hana Daňková s vnukem při vyklízení pozůstalosti po bratrovi.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Olomouc postoupila do finále soutěže Brownfield roku 2026, zaujala přestavbou výměníku na novou knihovnu na Trnkově ulici. Lidé mohou hlasovat pro olomouckou knihovnu v ceně veřejnosti, a to na webu brownfieldy.gov.cz. Co kdyby byly zase potřeba hraniční kontroly na hranicích se Slovenskem? Policie je tam dnes na 24 hodin cvičně zavedla. Policejní akce na 27 přechodech na Slovensko by neměla způsobit zásadní dopravní komplikace. Sport. Důležitý match na Grand Slamu US Open dnes čeká tenistku Katku Siňakovou. Se svou americkou parťačkou Taylor Townsendovou vyrazí v New Yorku do boje o postup do finále s belgicko-ruským duem Mertensová-Schneiderová. Začátek je po 22. hodině, uvidíme, jak to dopadne. Počasí.
3: Víme, jak bude, víme, že od západu k nám míří velká oblačnost, nějaké ty srážky a taky ochlazení. Od zítřka do neděle to bude maximálně 20 stupňů, ale dneska odpoledne na Moravě ještě naměříme tropické třicítky. Deště a přehánky čekáme až večer. V lokálních bouřkách prý může spadnout i 30 mm srážek, což je 30 litrů vody na metr čtvereční, takže naše zahrádky by mohly být nadšené. Doprava. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci aktuálně máme silnější provoz na Kosmonautů a taky máme hlášené policejní hlídky na dálnici D35 Olomouc-Lipník přímo na exitu Přáslavice a číhají taky na dálnici D46 na trase Olomouc-Olšany u Prostějova, a to konkrétně u té benzinky Orlen. Tak hlavně šťastnou cestu.
4: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Za celý náš rádiový tým vám děkujeme za přízeň. Máme radost, že nás posloucháte i ve středu. Týden se láme, jsme v jeho polovině, což může být někdy pořádně hektické. Chcete se trochu zastavit? Co třeba už za 20 minut u našeho zajímavého rozhovoru? Do té doby vám posíláme další písničky pro dobrou energii.
1: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
3: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
1: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
3: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
1: Vstupenky na smsticket.cz.
3: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
9: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
10: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
11: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Upřímně, vaše zdraví je pro nás v rádiu priorita. Lidské tělo je neuvěřitelně zajímavý organismus a my si na něj opět podíváme trochu podrobněji z mluvší záchranné služby Lucií Mikiskovou. Ahoj.
2: Ahoj Luky, a zdravím všichni posluchače.
1: Luci, naši posluchači se ptají, když se, nedej bože, něco stane a jde o zdraví, máme volat klasickou linku 155 nebo raději univerzální 112, protože pro někoho může právě ta 112 znít moderněji, univerzálněji, možná i trošku víc cool. Kdo ví, tak jaký je mezi 155 a 112 v praxi rozdíl?
2: Tak tohle si musíme určitě ujasnit, to je velké téma. Tady je důležité vědět, kam vlastně volám. Linka 155 je linka záchranné služby, kde se spojíte přímo se záchranářem, operátorem na záchrance, kdežto 112 je vlastně univerzální evropské číslo, kde se dovoláte ale na operační pult hasičů. To znamená, že tam to vytěží hasič, není zdravotník, a pokud se jedná o zdravotní problém, tak je vždy důležité volat na linku 155, protože u zdravotních problémů může jít kolikrát i o minuty, o vteřiny, a tady dochází k prodlouženému intervalu. Pokud se dovoláte na 112, tam napřed zjistí vlastně ten operační důstojník, o co se jedná, jestli potřebujete záchrannou službu, hasiče, policii, a podle toho předá jenom vaše číslo a vaše jméno té dané složce, která se vás znovu vyptá na to, proč voláte, kam potřebujete pomoc a co se stalo. Takže znovu opakuji, opravdu pokud se jedná o zdravotní problém, vždy volte linku 155, protože to bude rychlejší a efektivnější.
1: Vysvětluje mluvčí záchranné služby Lucie Mikisková v našem vysílání. Takže jednoduchý tahák, když jde primárně o zdravotní problém, voláme přímo 155 a dostáváme se rovnou k operátorovi zdravotnické záchranné služby. Když jde o život, mohou rozhodovat i vteřiny. A tohle se vyplatí vědět. Lucie, děkujeme.
2: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
4: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open-air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
7: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
8: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
9: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
10: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla. Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberg a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
0: Skyrock.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: A už tu jsou další zprávy. Fotbalová spolupráce v Olomouci. Sigma Olomouc začala spolupracovat s divizními novými sady. Klub jim dodá posily i trenéry pro zlepšení pozice a od příští sezóny by tím mohl vzniknout projekt Sigma C, píše o tom deník. Zlepší se nám parkování v Hranicích na Zborovské ulici. Město se pustilo do opravy parkoviště Sparta za skoro 7 milionů korun. Nová plocha se vsakovacím povrchem nabídne 64 míst. Hotovo má být do konce listopadu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Nezvyklý pohled na řeku Svitavu v Adamově na Blanensku. Opravou tu prochází splav, kvůli čemuž je teď v korytě výrazně upuštěná voda. Můžeme tu tak zahlédnout obnažené říční dno.
0: Hlas lidu.
2: Kdyby se teď v září konaly volby do sněmovny, jak pak by to dopadlo? To zjišťoval u voličů průzkum MNS. Vyhrálo by ANO s 31% hlasů. Druhé by bylo hnutí STAN s 18%, třetí ODS 12%, čtvrtí Piráti 9% a pátí SPD 7,5%. Žádná další strana by podle modelu už nepřekonala 5% hranici pro vstup do dolní sněmovny.
0: Sport.
2: Fotbalové fanoušky čeká ve třetím kole poháru MOL Cup atraktivní hanácké derby. Druholigový Prostějov na svém hřišti přivítá prvoligovou Sigmu Olomouc. Zápas těchto hanáckých sousedů začne dnes v 18 hodin.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou polojasno a k tomu nejčastěji 25 až 29 stupňů. Ovšem místy to sluníčko opět rozpálí na tropickou třicítku. A už teď je jisté, že bude pršet, ale to až večer a v noci. Srážkové úhrny mají dosáhnout 5 až 15 mm, ale v kombinaci s bouřkami může spadnout i 30. A krom toho od zítřka se má ochladit, a to zhruba na 20 stupňů, s tím, že tyhle ty teploty nás pak čekají i v pátek a o víkendu.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí měření na několika rizikových místech. Je to například v Holici, na návsi Svobody, na ulici Keplerová, Rooseveltova, na střední Novosadské nebo taky v Droždíně na Gagarinově. Stacionární radar pak máme například i v Prostějově na Brněnské anebo ve Šternberku na Jivavské. A ještě se podíváme do Přerova, kde se opravuje nábřeží Edvarda Beneše, a to až do konce září. Probíhá tu rozsáhlá rekonstrukce a průběžně tu platí částečná omezení a krátkodobé uzavírky. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: jsme moc rádi, že ladíte náš stream i během středečního dne. Hrajeme vám pro lepší náladu, už za 20 minut si taky společně projdeme regionální weby a podíváme se na témata, o kterých se právě teď na Hané nejvíce mluví. Přejeme vám pěkný zbytek dnešního dne.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Malosoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS.
4: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
11: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Jak už víme, blíží se koloběžky Adam s dobrým místem pro život a s naším rádiem. Bude to v neděli v Olomouci na Ředíně, na letišti. Koloběžky Adam jako vždycky pomáhá dětem s autismem. Kdyby něco, veškeré info na webu dobremístoproživot.cz a nebo taky v kalendáři akcí na olomouc.cz. Ředitelství silnic a dálnic dokončuje dvě velké stavby. Omezení finišují na D1 a nová 35 bude v provozu už velmi brzy. Pozvánku na sobotní den otevřené silnice Lešná Palačov pro nás má taky report.cz. A ještě zdravíme Přerov. Primátor a náměstci tady budou opět debatovat s občany, jak informuje web Přerov.eu. Setkání z očí do očí se uskuteční příští týden 17. září. S námi máte přehled a my už jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál.
1: Skyrock.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
4: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hana.

0: Svoboda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kráji
2: podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
3: U Bivoje všechno je.
4: Hrajeme raritní rockové songy. Jedině na Skyroku.
5: Skyrock.
6: Thank you.

0: tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy. Trest za tragický požár na Zlínsku. Vrchní soud v Olomouci potvrdil 12 let vězení pro 32-letého Martina Viorala za vraždu v Provodově na Zlínsku. Muž zapálil petardou dřevěnou stavební buňku, ve které uhořel jeho známý. Muž řekl, že jeho známý byl problémovým. Dle obžaloby vhodil petardu do buňky k opilému známému a utekl. Hasiče zavolal až za hodinu. Vinu přiznal a soud považuje 12-letý trest za adekvátní. Matematickou záhadu, s níž si lidé lámali hlavu 90 let, vyřešila umělá inteligence za 88 hodin. Systém od OpenAI našel řešení tzv. Navierových Stokesových rovnic. Ty řeší plynulé měnění sil, tedy například děj víru ve sklence vody. Na vyřešení jednoho ze 7 tzv. Matematických problémů tisíciletí pracoval tým 10 000 AI agentů, kteří si mezi sebou poslali přes 2,5 milionu zpráv. Důkaz následně ověřil systém Lean a teď výsledek posuzuje matematická komunita. Sport. Fotbalový rekordman Argentinec Lionel Messi se po 2 letech vrátil do nominace na zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa, jimž se v minulosti už 8krát stal. Mezi uchazeči je 6 mistrů světa ze Španělska a nechybí obhájce trofeje Usman Dembele. Užší výběr dnes zveřejnili pořadatelé ankety z časopisu France Football. Slavnostní vyhlášení 70. ročníku zlatého míče se uskuteční 26. října v Londýně. Počasí.
2: Víme, jak bude. V průběhu odpoledne by se nám na obloze měly postupně stahovat mraky. Později večer očekáváme déšť, přehánky, výjimečně i bouřky. Meteorologové předpovídají, že by mohlo spadnout přibližně 5 až 15 mm srážek. Nejvyšší teploty dnes dosahují 29 stupňů. Na jihu Olomouckého kraje můžeme mít i trochu tepleji. Zítřek slibuje polojasno až oblačno a bez srážek. Teplotní maxima dosáhnou ve čtvrtek 22 stupňů. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehody. Pozor si ale dáme na odstavené auto na krajnici na sjezdu z D35 na exitu Křelov. Dva osobáky se nám srazily na vjezdu do Bílavska ve směru od Bystřice pod Hostýnem. Probíhá tady vyšetřování, semafory jsou tu mimo provoz. Počítáme se zdržením přibližně 6 minut. Nehodu nám pak hlásíte taky na cestě mezi Hřebeckým tunelem a Koclířovem. Auto je tu odstavené na krajnici, zdržení tu hlásíte i 25 minut. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Dnešním hostem je paní Ivana Plíhalová. Rozhovor poslouchejte dnes po 10. a 16. hodině na tomto rádiu. Top osobnosti kraje. Skyrock. Na Blanensku na 88,7 FM.

0: Středeční den je v plném proudu a my jsme moc rádi, že dnešek trávíte právě s námi. Pokud přemýšlíte, čím si zpestřit nadcházející volné chvíle, máme pro vás přichystanou nálož skvělých tipů na zajímavé akce a vyžití. Přejeme vám pohodový den a lehkost při plnění jakýchkoliv dnešních úkolů.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Parku Michalov v Přerově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
5: Mami, co jsme vyhráli?
6: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
7: Izomat stavebniny.
8: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
9: Stačí si vybrat.
8: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
9: Izomat.cz.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
11: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
12: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
13: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
14: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami. Dnes

0: tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Skyrock. Skyrock.

To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: co dělat, kde se bavit a kam vyrazit. My to víme, v Olomouci na Letňáku dnes bude velká party. Lenka Dusilová tady večer slaví 50. A zítra se v Olomouci na Letňáku promítá absolutní česká klasika Vesničková středisková. O víkendu se ve Šternberku a okolí jede akce Homo Historik. Bude tady asi 300 veteránů, auta i motorky. Samotná rally je potom v plánu na neděli. Veškeré informace jsou na webu akce. Těšíme se ve Šternberku a v okolí na akce Homo Historik. Songy od Pink Floydů pod širým nebem. Ano, i to je realita. Do Velké Bystřice míří tributová kapela Distant Bells. Už tento pátek zahrají v amfiteátru ve Velké Bystřice. Začíná to v 19 hodin. A ve Velkém Týnci bude v sobotu pohádková cesta k zámku. Děti na trase potkají vodníky, loupežníky i princezny. Velký Týnec u Olomouce v sobotu pohádková cesta k zámku. To zní zajímavě, co?
1: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz.
4: V Mžiku doručíme. Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
5: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
7: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
1: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
8: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
9: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
8: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
9: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom.
11: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
12: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
13: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
14: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
15: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
13: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
16: Skyrock.
17: Skyrock.

Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás připravené další zprávy. Do rukou olomouckého arcibiskupství se vrátily dva cenné historické artefakty. Jde o pergamenovou listinu z roku 1893, která se váže k arcibiskupovi Teodoru Kónovi, a o pečeť ze 17. století biskupa Karla II.
2: Na vrácení listiny mého předchůdce arcibiskupa Teodora Kóna je významná v tom, že žijeme v době, kdy se spíš opravdu věci ztrácejí a lidé se dožadují, a tu je opačný proces, že věc byla nalezena a vrácena tam, kde patří, a za to patří velké poděkování a je to takový příklad do celé společnosti.
1: Doplnil současný olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, který cennosti převzal. Artefakty vysoké historické hodnoty objevila Hana Daňková s vnukem při vyklízení pozůstalosti po bratrovi.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Olomouc postoupila do finále soutěže Brownfield roku 2026, zaujala přestavbou výměníku na novou knihovnu na Trnkově ulici. Lidé mohou hlasovat pro olomouckou knihovnu v ceně veřejnosti, a to na webu brownfieldy.gov.cz. Co kdyby byly zase potřeba hraniční kontroly na hranicích se Slovenskem? Policie je tam dnes na 24 hodin cvičně zavedla. Policejní akce na 27 přechodech na Slovensko by neměla způsobit zásadní dopravní komplikace.
0: Sport.
1: Důležitý match na Grand Slamu US Open dnes čeká tenistku Katku Siňakovou. Se svou americkou parťačkou Taylor Townsendovou vyrazí v New Yorku do boje o postup do finále s belgicko-ruským duem Mertensová-Schneiderová. Začátek je po 22. hodině. Uvidíme, jak to dopadne.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Slunce nám dneska zapadne v 19 hodin a 18 minut. Noc očekáváme zataženou a deštivou. Srážky budou slábnout a místy i ustávat až k ránu. Čeká nás taky docela ochlazení. Teploty by mohly spadnout až k 11 stupňům. Na horách dokonce k 8. Ze začátku noci by nám mohlo i docela foukat, lokálně s nárazy až 55 km za hodinu. Na otevřené okno do kořán to tak dneska asi úplně nebude. Raději to dneska necháme jen na větračku.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci se lidi vrací z práce, a tak máme v některých ulicích poměrně hustý provoz. Konkrétně jde o ulice Sokolovská, na Šibeníku, Komenského, 17. listopadu, Dobrovského a taky Palackého. Stejně jako včera, i dneska počítáme s mírným zdržením kvůli opravám na silnici na cestě mezi Olomoucí a Chomoutovem. Pomalu pojedeme taky na D46 na trase Prostějov-Vyškov na sjezdu z dálnice na exitu Prostějov-Sever. Místě je policie, havarovaná auta překáží na silnici. Policijní hlídky nám hlásíte taky v Července v ulici Vítězná, v Otrokovicích v ulici Objízdná a na D1 na exitu Kojetín. Přejeme vám pohodovou cestu.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: osobnosti kraje. Povídáme si s paní Ivanou Plíhalovou. Co je u vás nového od doby, kdy jsme se slyšeli naposledy?
1: Tak, před rokem jsem se stala důchodkyní, ale pořád ještě zůstávám členkou činohry Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Z právě řečeného vyplývá, že se za tu dobu, co jsme se neviděli, tyto dvě instituce spojily a já doufám, že pod touto značkou budou dál bez problému fungovat. Co se mé práce týče, nastudovala jsem pár krásných rolí, třeba Anděla Strážného v Lásce mezi nebem a zemí, nebo Mercy v Mladém Hamblovi. No a tímto bych ráda pozvala naše posluchače na naše představení.
0: Říká Ivana Plíhalová. Děkujeme. Celý rozhovor najdete na webu radiohana.cz. Skyrock. Na Prostějovsku na 100,2 FM.

0: Děkujeme, že jste s námi u svých přijímačů. Říká se, že každá dobrá rada se počítá a proto pro vás pravidelně chystáme praktický magazín plný šikovných triků a doporučení. Pošleme vám ho už za 20 minut, do té doby hrajeme parádní hity, jak jste u nás zvyklí. Tak dejte volume na maximum, jdeme na to.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Chocobonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Chocobonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
9: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
10: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
13: Rádio Hana, Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě.
14: Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru.
13: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
14: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: životní styl na Skyroku.
1: Tak co, rostou? Rostou? Ano, rostou! Po dlouhých týdnech sucha se podmínky konečně zlepšují a z některých lesů už moravští houbaři nosí plné košíky. Než ale vyrazíte na houby, dejme si pozor, kde necháváme u lesa své auto. Lesní zákon totiž bez souhlasu vlastníka zakazuje do lesa nejenom výjíždět, ale také v něm stát. A pozor, zákaz platí, i když u cesty není žádná dopravní značka. Za porušení může být flaster od policie 5 až 10 tisíc korun a přestupek může přímo na místě řešit také lesní stráž. Auta při houbaření proto raději nechávejme na oficiálním parkovišti anebo tam, kde je parkování dovolené, ať si z lesa místo plného košíku praváků nepřineseme mastnou pokutu.
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
3: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
4: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
5: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
6: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku. Na více jak 100 stranách najdete nejaktuálnější zprávy, sportovní zpravodajství, seriály, soutěže, recepty i magazín TV Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
7: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
8: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
9: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
14: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
15: Poslechem a inzercí podporujete místní nezávislé rádio.
0: Skyrock.

0: Skyrock.
1: Na Bruntálsku na 91,8 FM.

0: každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: A už tu jsou další zprávy. Fotbalová spolupráce v Olomouci. Sigma Olomouc začala spolupracovat s divizními novými sady. Klub jim dodá posily i trenéry pro zlepšení pozice a od příští sezóny by tím mohl vzniknout projekt Sigma C, píše o tom deník. Zlepší se nám parkování v Hranicích na Zborovské ulici. Město se pustilo do opravy parkoviště Sparta za skoro 7 milionů korun. Nová plocha se vsakovacím povrchem nabídne 64 míst. Hotovo má být do konce listopadu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Nezvyklý pohled na řeku Svitavu v Adamově na Blanensku. Opravou tu prochází splav, kvůli čemuž je teď v korytě výrazně upuštěná voda. Můžeme tu tak zahlédnout obnažené říční dno. Hypoteční sazby v Česku vytrvale rostou už 6 měsíců v řadě a aktuálně jsou na nejvyšších hodnotách za poslední 2 roky. V září se průměrná úroková sazba vyšplhala na 5,51%, což je nejvíce od léta roku 2024.
0: Sport.
1: Fotbalové fanoušky čeká ve třetím kole poháru MOL Cup atraktivní hanácké derby. Druholigový Prostějov na svém hřišti přivítá prvoligovou Sigmu Olomouc. Zápas těchto hanáckých sousedů začne dnes v 18 hodin.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. V Olomouci nám hlásí 28 stupňů, to samé ve Štěpánově, Boskovice naměřili 25 stupňů, stejně tak Jeseník. Tyhle letní teploty nám ale v noci významně spadnou, a to až na 11 stupňů Celsia. Zítra už pak čekáme nejvyšší teploty mezi 18 až 22 stupni. Čtvrtek přinese polojasno až oblačno, později večer by se nám měly začít na obloze honit mraky ještě trochu víc. Pršet by ale nemělo. Zatímco dnes jsme na Hané měli biozátěž na nejhorším stupni, zítra se nám vylepší na jedničku, tedy na ten nejlepší.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez komplikací. To už se ale nedá říct na D1 na trase Vyškov-Říkovice, za exitem Vyškov-Východ. Je tady neprůjezdný levý jízdní pruh, srazily se tu 2 dodávky. Na místě je policie. Ke srážce 2 aut pak došlo taky v Bruntále v ulici Karla Hinka Máchy. Právě se to tady vyšetřuje, se zvýšenou opatrností projedeme. Nehodu nám pak hlásíte ještě i ve Zlíně v ulici Osvobození, i tady dáme nohu z plynu. To bylo naše dopravní info. O další nejpozději za hodinku.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem. Skyrock.

0: Jsme moc rádi, že ladíte náš stream i během středečního dne. Už za 20 minut se spolu podíváme do kalendáře na důležité oslavence a svátky pro dnešní datum. Ještě předtím pro vás ale máme další várku hitu za hitem. Tak si to pojďme společně užít.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Meloso Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
5: Mami, co jsme vyhráli?
6: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
7: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
9: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
10: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
11: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
12: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
13: Rádio Hana, Skyrock.
14: Skyrock.
10: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Skyrock kalendárium.
1: Je středa 9. září a kulaté 60. narozeniny slaví úžasný komik Adam Sandler. O 6 let starší je další oslavenec, jeho herecký kolega a britský elegán Hugh Grant. Ve světě hudebního showbiznesu slaví kanadský zpěvák Michael Bublé a navíc dneska v rádiu jdeme na řízek. Na dnešek připadá den vídeňského řízku. Svátek slaví všechny Daniely. Tohle hebrejské jméno v Česku nosí přes 25 000 žen a právě pro ně vznikla tahle naše originální sváteční hymna. Danieli, všenej, tahle je vaše.
2: Danieli, jste připraveni?

0: Skyrock kalendárium.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
5: Fitnessáci, pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
6: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
10: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
11: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
12: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
11: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
12: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
13: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
14: U Bivoje všechno je.
15: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
16: Vážně? A co umí?
15: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
16: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na zprávy. V galerii Moritz v centru Olomouce už zase funguje supermarket. Prodejna byla je od středy znovu otevřená po kompletní rekonstrukci. Zákazníky vítá v moderním interiéru. Přeruské technické služby mají nové zákaznické centrum. Najdeme ho v ulici Palackého 1. Na jednom místě tak vyřídíme parkovací karty k parkování v Přerově i hlášení poruch, nebo získáme informace o technických službách. V boskovickém areálu Červená zahrada se právě rozšiřuje příjezdová cesta a bourají staré garáže. Tyto důležité úpravy zajistí bezpečný obousměrný provoz a připraví terén pro stavbu zbrusu nové sportovní haly. Všechny práce by měly být kompletně hotové do poloviny října. Podnikatelé a živnostníci pozor, ministerstvo průmyslu a obchodu nás varuje před klamavými výzvami k zápisu do soukromých rejstříků, které chodí do datových schránek. Připomíná, že tyto rejstříky jsou jen pastí na peníze.
0: Sport.
2: Blíží se mistrovství světa v silniční cyklistice v Montrealu. Začne 21. září a i Česko bude mít na šampionátu zastoupení. Na startu bude Matyáš Vacek v časovce a v závodu s hromadným startem. A v závodu s hromadným startem bude mít na trase i opory Jakuba Otrubu a Pavla Nováka. Budeme to sledovat.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Čtvrtek nám slibuje polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty vylezou k 18 až 22 stupňům. Zdá se, že zítřek bude bez srážek. Pátek pak přinese převážně zataženou oblohu. Od jihu Olomouckého kraje přijde občasný déšť. Teplotní maxima vylezou k 13 až 17 stupňům. Pokud bychom chtěli vyrazit na houby, na celé Hané je střední pravděpodobnost jejich růstu. Akorát na severu Olomouckého kraje ji máme vysokou. Místy až velmi vysokou. Hlásíte nám konkrétně, že jste ulovili klousky v koutech nad Desnou, z hřiby se vám zadařilo třeba v Protivanově nebo ve Žďárském potoce.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. Na překážku na silnici si ale dáme pozor na D46 na trase Olomouc-Vyškov za exitem Olomouc-Střed. Nehodu řešíme na D1 na trase Přerov-Ostrava mezi exity Říkovice a Přerov. Je tady neprůjezdný pravý jízdní pruh, na místě je policie. Havárii nám pak hlásíte i v Prostějově v ulici Olomoucká. I tady si dáme raději nohu z plynu. Víme taky, kde jsou policijní hlídky. Stojí na D1 na exitu Kroměříž východ, ve Šternberku v ulici Uničovská a taky na průtahu v Brněnci. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Za celý náš rádiový tým vám děkujeme za přízeň. Máme radost, že nás posloucháte i ve středu. Týden se láme, jsme v jeho polovině, což může být někdy pořádně hektické. Chcete se trochu zastavit, co třeba už za 20 minut u našeho zajímavého rozhovoru. Do té doby vám posíláme další písničky pro dobrou energii.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. t-motor.cz.
2: Izomat stavebniny. Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
3: Stačí si vybrat.
2: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
3: Izomat.cz.
4: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
5: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
4: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
5: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
4: Vstupenky na smsticket.cz.
5: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
9: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
8: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.

Skyrock. Skyrock. Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Upřímně, vaše zdraví je pro nás v rádiu priorita. Lidské tělo je neuvěřitelně zajímavý organismus a my si na něj opět podíváme trochu podrobněji s mluvší záchranné služby Lucí Mikiskovou. Ahoj.
2: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače.
1: Luci, naši posluchači se ptají, když se, nedej bože, něco stane a jde o zdraví, máme volat klasickou linku 155 nebo raději univerzální 112, protože pro někoho může právě ta 112 znít moderněji, univerzálněji, možná i trošku víc cool. Kdo ví, tak jaký je mezi 155 a 112 v praxi rozdíl?
2: Tak tohle si musíme určitě ujasnit, to je velké téma. Tady je důležité vědět, kam vlastně volám. Linka 155 je linka záchranné služby, kde se spojíte přímo se záchranářem, operátorem na záchrance, kdežto 112 je vlastně univerzální evropské číslo, kde se dovoláte ale na operační pult hasičů. To znamená, že tam to vytěží hasič, není zdravotník, a pokud se jedná o zdravotní problém, tak je vždy důležité volat na linku 155, protože u zdravotních problémů může jít kolikrát i o minuty, o vteřiny, a tady dochází k prodlouženému intervalu. Pokud se dovoláte na 112, tam napřed zjistí vlastně ten operační důstojník, o co se jedná, jestli potřebujete záchrannou službu, hasiče, policii, a podle toho předá jenom vaše číslo a vaše jméno té dané složce, která se vás znovu vyptá na to, proč voláte, kam potřebujete pomoc a co se stalo. Takže znovu opakuji, opravdu pokud se jedná o zdravotní problém, vždy volte linku 155, protože to bude rychlejší a efektivnější.
1: Vysvětluje mluvčí záchranné služby Lucie Mikisková v našem vysílání. Takže jednoduchý tahák, když jde primárně o zdravotní problém, voláme přímo 155 a dostáváme se rovnou k operátorovi zdravotnické záchranné služby. Když jde o život, mohou rozhodovat i vteřiny. A tohle se vyplatí vědět. Lucie, děkujeme.
2: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
6: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. V úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
7: Profesore, zas ten váš Olprán.
8: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
7: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
8: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
9: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
10: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně dosedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
11: U Bivoje všechno je.
12: Olomoucko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na zprávy. V galerii Moritz v centru Olomouce už zase funguje supermarket. Prodejna byla je od středy znovu otevřená po kompletní rekonstrukci. Zákazníky vítá v moderním interiéru. Přerovské technické služby mají nové zákaznické centrum. Najdeme ho v ulici Palackého 1. Na jednom místě tak vyřídíme parkovací karty k parkování v Přerově i hlášení poruch, nebo získáme informace o technických službách. V boskovickém areálu Červená zahrada se právě rozšiřuje příjezdová cesta a bourají staré garáže. Tyto důležité úpravy zajistí bezpečný obousměrný provoz a připraví terén pro stavbu zbrusu nové sportovní haly. Všechny práce by měly být kompletně hotové do poloviny října. Podnikatelé a živnostníci pozor, Ministerstvo průmyslu a obchodu nás varuje před klamavými výzvami k zápisu do soukromých rejstříků, které chodí do datových schránek. Připomíná, že tyto rejstříky jsou jen pastí na peníze.
0: Sport.
2: Blíží se mistrovství světa v silniční cyklistice v Montrealu. Začne 21. září a i Česko bude mít na šampionátu zastoupení. Na startu bude Matias Vacek v časovce a v závodu s hromadným startem. A v závodu s hromadným startem bude mít na trase i opory Jakuba Otrubu a Pavla Nováka. Budeme to sledovat.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Čtvrtek nám slibuje polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty vylezou k 18 až 22 stupňům. Zdá se, že zítřek bude bez srážek. Pátek pak přinese převážně zataženou oblohu. Od jihu Olomouckého kraje přijde občasný déšť. Teplotní maxima vylezou k 13 až 17 stupňům. Pokud bychom chtěli vyrazit na houby, na celé Hané je střední pravděpodobnost jejich růstu. Akorát na severu Olomouckého kraje ji máme vysokou. Místy až velmi vysokou. Hlásíte nám konkrétně, že jste ulovili klousky v koutech nad Desnou, z hřiby se vám zadařilo třeba v Protivanově nebo ve Žďárském potoce.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. Na překážku na silnici si ale dáme pozor na D46 na trase Olomouc-Vyškov za exitem Olomouc-Střed. Nehodu řešíme na D1 na trase Přerov-Ostrava mezi exity Říkovice a Přerov. Je tady neprůjezdný pravý jízdní pruh, na místě je policie. Havárii nám pak hlásíte i v Prostějově v ulici Olomoucká. I tady si dáme raději nohu z plynu. Víme taky, kde jsou policijní hlídky. Stojí na D1 na exitu Kroměříž východ, ve Šternberku v ulici Uničovská a taky na průtahu v Brněnci. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 6 hodin a 18 minut. Očekáváme polojasno až oblačno. I když se nám budou honit po obloze mraky, den by měl být bez srážek. Nejvyšší teploty by se měly vyšplhat k 18 až 22 stupňům. Na horách bude o něco chladněji, tam odborníci předpovídají nejvýše 15 stupňů. Foukat by nám měl jen slabý větřík.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Jsme moc rádi, že ladíte náš stream i během středečního dne. Hrajeme vám pro lepší náladu, už za 20 minut si taky společně projdeme regionální weby a podíváme se na témata, o kterých se právě teď na Hané nejvíce mluví. Přejeme vám pěkný zbytek dnešního dne.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
7: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, Když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
8: Skyrock.
9: Rádio Hana Skyrock.
8: Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyroku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Jak už víme, blíží se koloběžky Adam s dobrým místem pro život a s naším rádiem. Bude to v neděli v Olomouci na Ředíně, na letišti. Koloběžky Adam jako vždycky pomáhá dětem s autismem. Kdyby něco, veškeré info na webu dobremístoproživot.cz a nebo taky v kalendáři akcí na olomouc.cz. Ředitelství silnic a dálnic dokončuje dvě velké stavby. Omezení finišují na D1 a nová 35 bude v provozu už velmi brzy. Pozvánku na sobotní den otevřené silnice Lešná Palačov pro nás má taky report.cz. A ještě zdravíme Přerov. Primátor a náměstci tady budou opět debatovat s občany. Jak informuje web Přerov.eu, setkání z očí do očí se uskuteční příští týden 17. září. S námi máte přehled a my už jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
2: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
0: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
3: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
4: Auto Kubíček. Vždy něco navíc. Auto Kubíček v Šumperku a Olomouci. AutoKubíček.cz.
5: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
6: Skyrock. Skyrock.

0: kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
1: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku. Na více jak 100 stranách najdete nejaktuálnější zprávy, sportovní zpravodajství, seriály, soutěže, recepty i magazín TV Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
2: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
3: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
4: Rádio Hana Skyrock.
3: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
5: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
3: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
1: Rádio Hana Skyrock.
2: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: zbavit vás. I ve středu. Skyrock. Nejlepší rockový výběr.
1: Well, I just love.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkné 2. září na Skyroku. Dnes začneme na pomezí filmu a roku. Keanu Reevese narozeného 2. září 1964 si asi vybavíte spíše na plátně.

0: kin. Třeba ve filmech Nebezpečná rychlost, Bod zlomu nebo Matrix. Někteří si ale možná vzpomenou i na jeho baskytarově vokální působení v alternativně rockovém triu Dogstar. Skupina předskakovala třeba Bon Jovi, Davidu Bovýmu nebo vystupovala na známém festivalu v Glastonbury. Pokračujeme u Steva Porcara, kterého známe jako hudebníka. Klávesista skupiny Toto ale píše také filmovou hudbu. Mezi námi je od 2. září 1957. Kromě Toto ještě spolupracuje s art rockovými Yes nebo Jefferson Airplane. Narozeniny prožívá 2. září 1969 i počítačový ARPANET. Tento pradědeček internetu jsou spojené dva počítače na Kalifornské univerzitě v Los Angeles. Pokus se děje na podnět agentury Ministerstva obrany pro výzkumné projekty, která má anglický název ARPA. Cíl je zbavit se posílání děrných štítků, magnetických pásků a přenosu dat prostřednictvím drahých telefonních linek. Nakonec dopravní perlička z daleké historie. 2. září 1919 začínají policisté poprvé v Čechách řídit dopravu. Děje se tak v Praze na Václavském náměstí. I zítra servírujeme chuťovky z historie, nenechte si to ujít.
1: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Baví nás bavit vás. I ve středu. Skyrock.
3: Nejlepší rockový výběr.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Upřímně, vaše zdraví je pro nás v rádiu priorita. Lidské tělo je neuvěřitelně zajímavý organismus a my si na něj opět podíváme trochu podrobněji s mluvší záchranné služby Lucí Mikiskovou. Ahoj.
2: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače.
1: Luci, naši posluchači se ptají, když se, nedej bože, něco stane a jde o zdraví, máme volat klasickou linku 155 nebo raději univerzální 112, protože pro někoho může právě ta 112 znít moderněji, univerzálněji, možná i trošku víc cool. Kdo ví, tak jaký je mezi 155 a 112 v praxi rozdíl?
2: Tak tohle si musíme určitě ujasnit, to je velké téma. Tady je důležité vědět, kam vlastně volám. Linka 155 je linka záchranné služby, kde se spojíte přímo se záchranářem, operátorem na záchrance, kdežto 112 je vlastně univerzální evropské číslo, kde se dovoláte ale na operační pult hasičů. To znamená, že tam to vytěží hasič, není zdravotník, a pokud se jedná o zdravotní problém, tak je vždy důležité volat na linku 155, protože u zdravotních problémů může jít kolikrát i o minuty, o vteřiny, a tady dochází k prodlouženému intervalu. Pokud se dovoláte na 112, tam napřed zjistí vlastně ten operační důstojník, o co se jedná, jestli potřebujete záchrannou službu, hasiče, policii, a podle toho předá jenom vaše číslo a vaše jméno té dané složce, která se vás znovu vyptá na to, proč voláte, kam potřebujete pomoc a co se stalo. Takže znovu opakuji, opravdu pokud se jedná o zdravotní problém, vždy volte linku 155, protože to bude rychlejší a efektivnější.
1: Vysvětluje mluvčí záchranné služby Lucie Mikisková v našem vysílání. Takže jednoduchý tahák, když jde primárně o zdravotní problém, voláme přímo 155 a dostáváme se rovnou k operátorovi zdravotnické záchranné služby. Když jde o život, mohou rozhodovat i vteřiny. A tohle se vyplatí vědět. Lucie, děkujeme.
2: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.

just want. Let me be.

anybody out there who understands.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezké 3. září se Skyrokem. Vzhůru do vesmíru až na planetu Mars. V roce 1976 úspěšně přistává sonda Viking 2. Daří se jí spustit všechna měření a pracuje v oblasti Utopia Planitia až do dubna 1980. Technikou automobilovou pokračujeme u Ferdinanda Porscheho, narozeného 3. září 1875. Výjimečný konstruktér nám kromě legendárního Brouka přináší i další automobilové vychytávky jako synchronizovaná převodovka, odpružení pomocí skrutných tyčí nebo bezpřevodový elektromotor umístěný v náboji kola. Teď už přejeme v hudebních vodách k narozeninám kytaristovi punkrockové legendy Sex Pistols Steve Jonesovi. Je ročník 1955. Kromě Sex Pistols ve své hudební kariéře spolupracuje s dalšími celebritami. Jmenujme Joan Jett, Bob Dylan, Iggy Pop nebo Thin Lizzy. S těmi je spojený i další oslavenec, kytarista Eric Bell, narozený v roce 1947. Z jeho hlavy je i populární předělávka tradicionálu Whiskey in the Jar, která se stává populární v 90. letech v podání Metallica a u nás doma díky skupině Harley a verzi Svařák. Zítra opět vybíráme z dějin. Poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.